0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Česká obchodní inspekce se zaměřila na slevy. Téměř 2/5 obchodníků v letošním prvním čtvrtletí porušili zákon při jejich poskytování. Nejčastěji docházelo na nekalé praktiky nebo špatné vypočítání slevy. Adiktologové chtějí od vlády písemnou garanci, že financování služeb proti závislostem bude pokračovat i příští rok po přesunu protidrogové politiky pod ministerstvo zdravotnictví a žádají také potvrzení, že se pravidla přidělování peněz nezmění. Součástí memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem jsou zachování územní celistvosti Libanonu a volná plavba Hormuzským průlivem na 60 dní. Budoucí řešení plavby úžinou dokument ale nezmiňuje. A ještě krátce o počasí. Teploměr dnes ukáže až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě o něco méně. Bude skoro jasno až polojasno. Hlavně na horách očekáváme výjimečné přehánky.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. A zakázat by se měl také prodej přes internet. Do jednodenní stávky v České televizi a Českém rozhlase se v pondělí 22. června zapojí stovky zaměstnanců. Stávka se projeví ve vysílání všech programů s výjimkou dětských stanic Radio Junior a Dčko. Poslanci Evropského parlamentu schválili zjednodušení navracení občanů třetích zemí pobývajících Evropské unii nelegálně. Návrh počítá mimo jiné také s povinností migrantů spolupracovat s úřady. Teploměr dnes ukáže 26 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě bude o něco chladněji. Bude skoro jasno až polojasno, zejména na horách čekáme výjimečné přehánky.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Česká obchodní inspekce se zaměřila na slevy. Téměř 2/5 obchodníků v letošním prvním čtvrtletí porušili zákon při jejich poskytování. Nejčastěji docházelo na nekalé praktiky nebo špatné vypočítání slevy. Adiktologové chtějí od vlády písemnou garanci, že financování služeb proti závislostem bude pokračovat i příští rok po přesunu protidrogové politiky pod ministerstvo zdravotnictví a žádají také potvrzení, že se pravidla přidělování peněz nezmění. Součástí memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem jsou zachování územní celistvosti Libanonu a volná plavba Hormuzským průlivem na 60 dní. Budoucí řešení plavby úžinou dokument ale nezmiňuje. A ještě krátce o počasí. Teploměr dnes ukáže až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě o něco méně. Bude skoro jasno až polojasno. Hlavně na horách očekáváme výjimečné přehánky.

Tulová. Úplně celá celička levandulová. Nádherně levandulová.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. A zakázat by se měl také prodej přes internet. Do jednodenní stávky v České televizi a Českém rozhlase se v pondělí 22. června zapojí stovky zaměstnanců. Stávka se projeví ve vysílání všech programů s výjimkou dětských stanic Radio Junior a Déčko. Poslanci Evropského parlamentu schválili zjednodušení navracení občanů třetích zemí pobývajících Evropské unii nelegálně. Návrh počítá mimo jiné také s povinností migrantů spolupracovat s úřady. Teploměr dnes ukáže 26 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě bude o něco chladněji. Bude skoro jasno až polojasno, zejména na horách čekáme výjimečné přehánky.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Česká obchodní inspekce se zaměřila na slevy. Téměř 2/5 obchodníků v letošním prvním čtvrtletí porušili zákon při jejich poskytování. Nejčastěji docházelo na nekalé praktiky nebo špatné vypočítání slevy. Adiktologové chtějí od vlády písemnou garanci, že financování služeb proti závislostem bude pokračovat i příští rok po přesunu protidrogové politiky pod ministerstvo zdravotnictví a žádají také potvrzení, že se pravidla přidělování peněz nezmění. Součástí memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem jsou zachování územní celistvosti Libanonu a volná plavba Hormuzským průlivem na 60 dní. Budoucí řešení plavby úžinou dokument ale nezmiňuje. A ještě krátce o počasí. Teploměr dnes ukáže až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě o něco méně. Bude skoro jasno až polojasno. Hlavně na horách očekáváme výjimečné přehánky.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie, až duša z toho bolí.

0: už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Pro vaši grilovačku pořídíte u nás tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
12: Zavratné mega slevy!
13: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
14: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
15: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Radio Ponto.

0: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
8: Rádio Bonton, zprávy.
9: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Česká obchodní inspekce se zaměřila na slevy. Téměř 2/5 obchodníků v letošním prvním čtvrtletí porušili zákon při jejich poskytování. Nejčastěji docházelo na nekalé praktiky nebo špatné vypočítání slevy. Adiktologové chtějí od vlády písemnou garanci, že financování služeb proti závislostem bude pokračovat i příští rok po přesunu protidrogové politiky pod ministerstvo zdravotnictví a žádají také potvrzení, že se pravidla přidělování peněz nezmění. Součástí memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem jsou zachování územní celistvosti Libanonu a volná plavba Hormuzským průlivem na 60 dní. Budoucí řešení plavby úžinou dokument ale nezmiňuje. A ještě krátce o počasí. Teploměr dnes ukáže až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě o něco méně. Bude skoro jasno až polojasno. Hlavně na horách očekáváme výjimečné přehánky.
8: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Trhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 Kč 50 včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
8: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
7: Byla. To dobré začíná u nás.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: 58,5, vy jste svědky už téměř ranního vysílání. Ano, vysílání Rádia Bonton vám nabídne v té své první hodince ranního Bontonu Lucku Bílou a Kamču Střihavku. Vydáme se taky do Blavy, Jana Kiršner a Modrá zazní z vln Rádia Bonton. Magic, samozřejmě, budou tu i Queeni a další a další a další umělci.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Právě teď Praha Hagibor hlásí polojasno, no a krásnou dvacítku. No, na teploměru, myslím, pánové. Ano, 20 stupňů na teploměru. Dnes dle meteorologů bude oblačno až jasno, ovšem na teploměru bychom měli vidět 31 stupňů Celsia.
2: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, díky za to, že jste. Dneska večer, přátelé, hrajeme druhý fotbalový zápas na mistrovství světa v Americe. Tedy povinné fandění musí proběhnout. Doufám tedy, věřím ve vás. Taky se chystám do své oblíbené hospůdky Slovanu Kladno. No a za chvíli tahák hodiny, takzvaný headline. Za chvíli oslavíme narozeniny geniálního muzikanta. Kolik je dnes Paulovi McCartneymu? 60 je málo, 70 taky, 90 je moc. No, mimo jiný, Paul McCartney před pár dny vydal svoje nejnovější album Dungeon Lane a je to moc, moc dobrá deska. O tom všem bude řeč. No a samozřejmě především taky muzika. O tom, že věk je jenom číslo, o tom nás přesvědčí už za chvíli olympici s písní Jako za mladá. Tak tedy skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

Posloucháte Rádio Bonton. Je 8 hodin 13 minut. Málem jsem to nestihl ten, ale stojím tady u toho pultu, člověk tady dělá spoustu dalších věcí, ale vy posloucháte to naše, vaše oblíbené Rádio Bonton. Tak tedy pojďme se podívat na to historické datum 18. června. No ano, pojďme ho proklepnout. 67. narozeniny by dnes oslavila jedna z největších osobností českého folku, zpěvačka Zuzana Navarová, proslula jako solistka kapely Neres, později kapely Koa. Na druhý břeh odešla bohužel ve věku 45 let. Loufanánek Hagen, vlastním jménem František Moravec, hudební skladatel, textař, zpěvák, frontman skupiny Tři sestry, má dneska taky narozeniny, ano. Otextoval písně populárních šmoulů a také se podílel na deskách Těžkého pokondru. No a to nejlepší nakonec, Sir Paul McCartney má dnes 84. narozeniny. Je jedním z historicky nejproslulejších skladatelů a interpretů světa. Proslul jako baskytarista a zpěvák skupiny Beatles. Mezi jeho vyznamenání patří dvě uvedení do rock'n'rollové síně slávy, 18 cen Grammy, řád britského impéria, rytíř řád za služby hudbě. No a od roku 2020 je také jedním z nejbohatších hudebníků na světě s odhadovaným majetkem 800 milionů liber. No, což je přepočtu nějaké asi 2 miliardy 240 milionů korun. Nevemte to. No, ale on si to opravdu vydřel. Před 20 dny vydal poslední svoje album Dungeon Lane, který je opravdu super, doporučuji k poslechu, no ale my si ho připomeneme v jeho písni All My Lovin'. Skupina Beatles právě teď. Happy birthday.

0: Posloucháte ranní bonton, je 8 hodin 20 minut a já vám přeju krásné ráno. No, hello, fanánek Hagen by mi to asi neodpustil a vy možná někteří také ne, kdo milujete Tři sestry. Fanánkovi je dneska, přátelé, 60 let. To je to hlavní, co jsem neřekl, tak ještě jednou užij si to, prosím tě, Františku. Tak a my pojďme na jmeniny. Silver a také Miranda jsou dnes v kalendáři našich kočičích miláčků. Pokud máte psici jménem Ara, je to trefa do černého, ta má svůj sváteční den právě dnes. No a pojďme k těm dvounohým, Homo sapiens. Svátek má dneska Milan, přátelé. Je to jméno slovanského původu, utvořené od přídavného jména Milí. Ano, jsme milí. Je obdobou latinských jmen Amant či Gracián. K jeho známým nositelům patří herec a režisér Steindler, fotbalisté Baroš a Luhový, fotbalový trenér Máčela, taky umělec Knížák, zpěvák Drobný či spisovatel Kundera a taky moderátor rádia Bonton Milan Fiala. Jo, počkejte, to jsem já? Jo, tak, no nic. Přátelé, taková malá reklamka. Všem Milanům přeju samozřejmě všecko nejlepší. Musíme to brát trošku s nadsázkou, ten život, ne? Posílám všem oslavencům ABU a všem, kteří poslouchají Radio Bonton Nightwork. Slunce v duši.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.

0: Tak tohle to byly Nightwork a Slunce v duši. 8 hodin 30 minut posloucháte ranní bonton. Milan vám přeje krásné, dobré jitro. Pro někoho už možná dopoledne, kdo už je hodně dlouho v práci. No každopádně takový je život. Co naděláme? Za chvíli třeba holky si senzační, bude to taky laidback a sunshine reggae. Takový krásný reggaečko po ránu určitě přijde k duhu. No a bez mobilního telefonu, přátelé, dneska si život většina z nás nedovede představit. A víte vlastně, jak dlouho tady máme mobilní telefon? A jak to bylo vůbec s telefonem a jeho předchůdcem? Tak o tom si řekneme už za pár minut. Teď ale zprávy s Luckou.
1: Radio Bonton, zprávy.
2: Hezké ráno, čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. A půjde o všechno. Národní tým nesmí prohrát, pokud chce pomýšlet na postup ze skupiny. Utkání začne v 18 hodin našeho času. Česká národní banka dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Podle analytiků bude rada zvažovat ponechání základní úrokové sazby na 3,5% a její zvýšení o 0,25%. Odborníci se přitom přiklánějí spíš ke zpřísnění měnové politiky. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech anebo situace veřejnoprávních médií. O schůzku podle hradu požádal šéf hnutí STAN. Prezidenti Spojených států a Iránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění otevírající cestu k mírové dohodě. Podle Pákistánu, který jednání mezi oběma stranami zprostředkoval, má Irán okamžitě otevřít blokovaný hormuzský průliv a USA ukončit blokádu iránských přístavů. Jak to bude s původně naplánovanou zítřejší oficiální ceremonii ve Švýcarsku, se neví. Dnes bude polojasno až oblačno, hlavně na severovýchodě a severu a v horách se sem tam objeví přehánky. Teploty nám vystoupí na 27 až 31 stupňů, jen na východě a severovýchodě bude kolem 25.

Posloucháte Radio Vontón 8.40, ranní Vontón je tu s vámi. No a komunikace v dnešním v uvozovkách šíleném světě, komunikace mezi lidmi je velmi, velmi důležitá, takže pojďme se podívat do historie, jak to vlastně bylo. Ano, kouřové signály, to už je hodně, hodně dávno v minulosti, každopádně pojďme se podívat, tedy jak to fungovalo. Za vynálezce nejznámějšího elektromagnetického telegrafu je považován americký malíř a vynálezce Samuel Morse. Svůj přístroj poprvé představil v září v roce 1837 a pro jeho provoz vyvinul slavnou Morseovou abecedu. Ano, pamatujete, jak jsme se učili? Ano, SOS. Tak, pojďme dál. Potom tu byl lepší komunikační nástroj, přístroj, telefon. Telefon je připisován několika klíčovým osobnostem v závislosti na typu přístroje. První funkční telefon na světě sestrojil Ital Antonio Meucci. Bylo to v roce 1860. Ovšem, oficiální patent na přístroj získal Alexander Graham Bell v roce 1876. No a pojďme na to, co tady máme dnes. Mobilní telefon. Tak ten první na světě vynalezl v roce 1973 je inženýr Martin Cooper, pracující pro známou americkou společnost. První hovor uskutečnil 3. dubna v roce 1973. Bylo to na ulici v New Yorku a ten přístroj vážil kilo a výdrž baterie byla 30 minut, přátelé, ano. První smartphone byl vyvinut v roce 92 a byla to jiná společnost americká, než je teď populární iPhone, a ten byl vynalezen až v roce 2007. Tak, toliko z historie. No a kdo by si ten smartphone dneska nepořídil, tak takovýho člověka neznám. No, pojďme na další muziku, je tady Cher na Bontonu.

0: Jana Kirchnera Modrá, mám pocit, že to byl kdysi, to už je hodně let zpátky, její první úspěšný single. Vy posloucháte Ranní bonton, je 8.58, no a pojďme se podívat na interprety, kteří zahrají, zaspívají v druhé hodince Ranního bontonu.
1: Mám prostě od pámbička boky jako skříň, co má.
0: Ano, samozřejmě Eva Farná zaspívá, stejně tak jako Mandra, že?
2: Hledá se žena, dobrá zpráva.
0: A nebo Michael Cimbello.
3: Radio Bonton, počasí.
0: No, pokud se díváme na to počasí, trošku do budoucna i dneška, tak přátelé, vypadá to velmi, velmi optimisticky, oblačno až jasno, dnes s teplotami 27 až 31 stupňů. Ano, zítra 30 až 34 stupně bychom si měli užít. No a k tomu na obloze ažuro. A přátelé, jasná modrá obloha bez mráčku i v sobotu s teplotami tropickými 31 až 36 stupňů Celsia. Tak doufám, že jsem vám zlepšil náladu.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sáno s Y.
3: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Ladies and gentlemen, 9 hodin, dámy a pánové, posloucháte Ranní Bonton. V kalendáři máme 18. červen. Už se blíží prázdniny, pokud nás poslouchají školáci, to je taky optimistické, že co si budeme říkat, to počasí, to už jsme probírali před malou chvílí, to zní taky velmi, velmi příjemně, nebo ta předpověď. No a co se týče muziky, tak to vám odřejmím teď, co plánuji. Za chvíli Iveta Bartošová a píseň Víš lásko, bude tu kapelka Starship a taky Eva Farná, u které se trošku zastavíme už za chvíli. Jak asi víte, Eva měla 3 koncerty a do konce už měl být i čtvrtý, ale...
3: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

0: Eva Farná, která zpívá o tom, že má boky jako skříň. Vy posloucháte Ranní Vlnton, no a co s tou Evou Farnou je nového? Jak asi víte, sérii tří červnových koncertů zpěvačka Eva Farna oslavila 20 let na scéně. 20 let už zpívá. Na sobotní, nedělní a úterní vystoupení v pražském Edenu prodala celkem přes 100 tisíc, slyšíte dobře, 100 tisíc vstupenek a s prvním koncertem taky oznámila vydání nového alba ADHD Pop. Pikoškou je ovšem to, že o koncerty byl takový zájem, že by se vyprodal i koncert čtvrtý. Vypadalo to na spadnutí, leč. 150 kamionů se zvukem, světly a pódiem už muselo být druhý den v Německu. Tedy díky technice se to nepovedlo. No, jak víme ze známé písně, život je jen náhoda.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Krásné ráno. Úderem dnešního dne startuje série tropických teplot. Už dnes v odpoledních maximech naměříme až 31 stupňů Celsia. A to v Polabí, v Pohoří a také na Jižní Moravě. Na zbytku zemí Česka to budou teploty nejčastěji do 29 stupňů Celsia. A nyní po ránu je jasno až pojasno, tak odpoledne se bude vytvářet četná kupovitá oblačnost. Z té budou ale přehánky vypadávat pouze ojediněle, a to zejména v horských oblastech. Nejčastěji spadne do 4 litrů na metr čtvereční. A pokud se ptáte, jaký den v tomto týdnu přinese ty nejvyšší teploty, tak to bude sobota. V odpoledních maximech naměříme 36 stupňů Celsia a naši pocitovou teplotu bude zvyšovat vlhkost vzduchu. Cítit se tak budeme jako v prádelně, kde je 40 stupňů Celsia.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
5: Zavratné megaslevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
10: Děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme pre.

0: Pa Mandraže na rádiu Bonton. 9:30, přátelé, ten čas kvapí, spěje k pátku, k víkendu, no jo, to je prostě fantazie. Z hudební nabídky za chvíli Natalia Imbruglia, její Thorn, bude tu i naše královna country Věra Martinová a Malý dům nad skálou, ale taky se podíváme, jaká je prognóza dovolené Čechů pro letošní léto. Kam vyrazíme nejčastěji na dovolenou? No možná se budete divit. Možná ne, uvidíme. Teď pojďme ale na zpravodajství.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Hezké dopoledne. Úřady v Česku zatím evidují 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém léce, sdělila to hlavní hygienička Barbora Macková. Jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodní metodiky. Na případ upozornil server Seznam zprávy. Podle údajů Světové zdravotnické organizace se od prosince roku 2025 objevilo téměř 150 případů v 99 zemích světa. Výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu. Česká národní banka dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Podle analytiků bude rada zvažovat ponechání základní úrokové sazby na 3,5% a její zvýšení o 0,25%. Odborníci se přiklánějí spíš ke zpřísnění měnové politiky. Večer podepsané americko-iránské memorandum o porozumění podle francouzského prezidenta Macrona otevírá cestu k trvalému míru a snížení ceny ropy. Dohodu podle CNN přivítal i generální tajemník NATO Mark Rutte nebo čínské ministerstvo zahraničí. Naopak v Izraeli jsou už méně optimističtí. A zatímco americký prezident dohodu prezentuje jako své velké vítězství, američtí demokratičtí senátoři ji považují za dobrou pouze pro Irán, nikoli pro USA. A kritizovalo ji i několik republikánských senátorů. Tenista Tomáš Macháč si na letošním Wimbledonu nezahraje. Ze třetího Grand Slamu sezóny se omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Macháče, kterému ve světovém žebříčku patří 42. místo, trápí zranění paty už několik měsíců. Dneska bude polojasno až oblačno, hlavně na severovýchodě a východě se mohou ojediněle objevit přehánky. Teploty nám vystoupí odpoledne na 27 až 31 stupňů. Na východě a severovýchodě bude kolem 25.
1: Radio Bonton.

0: Jožoráš, skupina Elán a sestrička s Kramárou právě teď na Rádiu Bonton. 9 hodin 43 minuty, už se schyluje k písničkám na přání, ale to trošku předbíhám. Přátelé, začíná nám za chvíli léto, nicméně to meteorologické už je od 1. června. Každopádně léto 26 je ve znamení výrazného příklonu k domácímu cestovnímu ruchu. Ano, narážím na ty dovolené. S tuzemskou dovolenou počítá, přátelé, až 77% Čechů. Důvodem je snaha o větší kontrolu nad rozpočtem, to jsem to hezky řekl, že jo, šetříme, no, a hledání bezpečnějších destinací. Téměř třetina lidí se kvůli mezinárodní situaci vyhýbá rizikovějším oblastem, jako je třeba Blízký východ, a volí tradiční a prověřené destinace, jako je třeba Chorvatsko, Slovensko, Řecko anebo Itálie. No, pro Itálii mám slabost od té doby, kdy jsem zabodoval na festivalu v Sanremo, druhé místo tenkrát, nicméně to Sanremo je krásný. Můžu doporučit fantastické moře, přístav, kousek od Atije, Monaco, Monte Carlo. Oh. No, přátelé, nevím, kam se chystáte vy, každopádně ta dovolená je na spadnutí. Pojďme na další muziku. Za chvíli Pokáč, který je rodinný typ. Nejnověji bude tu i Michael Sembello. No a pak už písničky na přání.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Radio Bonton.

0: da, da. Tak tohle to byla Hanka Zagorová, Benjamin, Benjamin, jak chcete, přátelé. 9.57, je to ode mě úplně všechno, ranní bonton končí, Milan Fiala se loučí, to se nám to rýmuje krásně. No a dneska písničky na přání zcela výjimečně s Danem Kostkou.
1: Prosím tě, nemlaď mi do toho stolu, ono to hrozně chrčí do těch mikrofonů. Ty jsi se setkal do toho řečnění, jak za řečnickým pultíkem ano, v 80. letech.
0: Ano, přesně jsem se viděl na schůzi KSČ.
1: Ano, ty bys taky furt ten schůzoval, Milane, prosím
0: Nebyl
1: tě.
0: Jsem ve straně, neboj.
1: No nic, ano, jsem tady připraven, za chvilku to rozjedeme. Připravte se na čtvrtečně vyladěné písničky na přání. Měj se krásně, chlapče, a užívej nádherné.
0: No, hodně. Budu se snažit, mám dneska svátek, a propo Milan.
1: Ježíš, Mariano, jo, koukám. Prosím tě, Milane, přeju ti všechno nejlepší k svátku.
0: Přátelé, děkuji, děkuji, jsem váš, jak říkal
1: Karol. Já si to chystal celý ráno, až jsem na to zapomněl.
0: No vidíš to, a ještě nevíš, že vlastně Milan je obdoba latinského Gracián. To je hezký jméno. Tak to se budu jmenovat příště v dalším životě.
1: Takže milý Graciáne, měj se krásně, ahoj.
0: Čau, čau, čau, čau.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
11: Rádio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, přátelé, kamarádi, 10. hodina nám právě teď odbyla a já se hlásím do služby. Přeju vám krásné čtvrteční dopoledne. Opět jsem připraven plnit vaše hudební přání, takže pište o ně na 736 3888 nebo na naše sociální sítě. Milan, ano, právě on dneska slaví svůj svátek. Zatímco jeden odchází, vám ostatním právě teď přeju všechno nejlepší. A vám ostatním právě teď na Bontonu bude zpívat Roy Orbison. Come on.

Zdravím vás, Bontíci, tak tohle byl Meky Žbirka. No a já mám pro vás už vaše první SMSky, které dorazily. Připomínám, psát je můžete na 736-308-888. A právě sem dorazila tahle. Dobrý den, mohu poprosit o písničku Voják od Lucky Vondráčkové. Moc děkuji, tak tohle napsal Jarda. Tak Jardo, samozřejmě můžete a je mou opravdu milou povinností vám ji pustit právě teď. Tak tady máte, ať se vám líbí.

Ano, je to pravda od věka, tak to byla první signální sní činasky na vlnách Rádia Bonton. S vámi také písničková přání, do nich píšete milé Rádio Bonton. Zahrajte prosím pro moji mamku Un ragazza con te od italské zpěvačky Gianni Nannini. Má jí moc ráda, děkuje Slávek. Tak Slávku nemáte vůbec zač, zdravíme maminku, přejeme krásný čtvrteční den. No a písnička je vaše.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Tak naviděnou, milá kapela Krištof, na vlnách Rádia Bonton má svůj hudební výstup za sebou. Ovšem, před námi vaše další SMS-ka. V ní píšete: Danečku, dobrý den, zahraj mi prosím od Pokáče v lese. Děkuji, Romana. Romčo, valíme tam.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

byl Sir Elton John na vlnách Rádia Bonton. Čtvrteční písničky pokračují a to je dobře, že píšete, protože právě teď hodlám udělat další hudební radost dalšímu z vás. Napsáno je: ahoj Dane, mohla bych tě poprosit o písničku Dobrý kafe od Lucky Bílé pro mě, moji mamku a všechny posluchače. Jen tak pro radost. Předem moc děkuji, tak tohle píše Mirka z cukrárny na Letné. Tak Mirko, zdravím vás, přeju vám nádherný letní den. Skoro letní, dalo by se říct. No a mám pro vás také vaše písničku. Navíc dobrý kafčo, takhle před obědem. Tak si ho vychutnávejte.

Tak to byl projekt Baltimora na vlnách Rádia Bonton. Dnešní projekt je až do 11. samozřejmě písničková přání od vás. No a právě vypíšete hezký den, zahrajte prosím od Ivety Bartošové píseň Léto. Moc děkujeme. No, nemáte vůbec zač.

Krásné čtvrteční dopoledne, vážení bontoňáci, s vámi stále ještě písničky na přání s datem 18. června. No a mám tady další zprávy, v jedné z nich píšete hezký den, zahrajte mi něco od skupiny Lucie. Děkuji moc, Jarka, a přeji krásný den. Tak milá Jarko, Lucie a Marie, co vy na to? Nádherná to novější písnička, tak tady máte, ať se vám líbí.

I se sborem vlastních dětí právě teď dospívala Lucie, to byla jejich Marie na vlnách Rádia Bonton. Teď opět dvě další zprávy, které dorazily. Píšete, milý Bontone, rád bych dnes nechal zahrát pro Verču její oblíbenou zpěvačku Terezu Kendlovou a její song Diamanty. Děkuje, Jenda je. Tak Teresko, tohle je pro vás.

0: Tak to byla Tereza Kerndlová na Bontonu jednu minutku před 11. hodinou. Pojďme za další muzikou, třeba Richardem Millerem. Srdce jako kníže Rohan se uvidí a ukáže po 11. hodině. Podobně se zastaví také opět Radeček se zpěvačkou Eli. A míří k nám také Soul Sister. Tak hezké dopoledne a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Stavební deck přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června, tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: 11. hodina odbyla, krásné čtvrteční dopoledne, milí bontoňáci. Tak už za chvilku se podíváme za Milanem. Milan má dneska svátek. Co o něm praví hvězdy? Dozvíte se ovšem do té doby, než se na něj mrkneme. Já vám pustím další skvělou muziku. Například na startu této hodiny už jsou připraveni Bonnie M.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schoř.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak dál se tiše vzlétnou, ty nedá.

0: Většinou to bývá taková hudební divoška, teď ovšem v romantické poloze Cyndi Lauper na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju hezké dopoledne. Máme tady čtvrtek 18. června a máme tady také Milana, který dnes slaví svůj svátek. Jak jsem zjistil, tak muž tohoto jména prý disponuje obrovskou vnitřní silou. Díky svojí vitalitě a humornému naladění bývá také mezi lidmi velmi oblíben, no a jeho věhlas často přetrvává i po jeho smrti. Jinak během života dokáže nahromadit značný majetek a zabezpečit tak svoji rodinu na dlouhou dobu. Výborně se uplatní ve sportu, v žurnalistice, v politice a všude tam, kdo bude pracovat s lidmi. Tak, takhle o Milanovi mluví hvězdy. Řekl bych, že je to celkem výhra mít ho v rodině. Co vy na to? V každém případě, pánové, ještě jednou přeju všechno nejlepší k svátku, chystám dopravní informace a muziku k tomu, za chvíli třeba opět Radečeka s nimi Eli a nebo Otavan na Bontonu. Tak zůstaňte s námi.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 Kč 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
4: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: Posloucháte Radio Bonton, tohle byly Otavan, já vám přeju krásné čtvrteční dopoledne. Pojďme se podívat na to, kdeže nám to zlobí na cestách.
1: Radio Bonton, doprava.
0: No a začínáme na dálnici D10, tady pozor na nehodu ve směru na Turnov, bouralo se na prvním a půltém kilometru. No a stále máme velké problémy na dálnici D11, kde na 70. a půltém kilometru ve směru na Hradec Králové havarovaly 3 kamiony. Dálnice je tady uzavřená v obou směrech, odklání se na exitu 68, takže počítejte s komplikacemi. A hlavně jezděte opatrně, přeju vám šťastnou cestu. A muzika to bude Eva Farná, Joe Cocker a nebo Sebastian.

0: zpátek dáš mi.
1: Slavičí to žena Eva Farná na vlnách Rádia Bonton. My se blížíme ke 12. hodině. Já vám přeju krásné čtvrteční dopoledne. Možná ještě tápete po tom, cože si dát dneska dobrého k tomu čtvrtečnímu obědu. Možná bych pro vás radu měl. Dnes máme totiž 18. června a znamená to nejen, že Milan slaví svůj svátek, ale znamená to také to, že slavíme Mezinárodní den suši. Tak pokud si ho dáte, dobré chutnání přeju. No a posílám také další muziku. Slavit můžete i s Michaelem Jacksonem, Pavlem Horňákem anebo Miley Cyrus. Tak pojďme na to.

nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám, zpěv mámy sladce uspává.

0: Helena Vondráčková dospívala, přesně udereme 12. hodiny. Já vám přeju krásné pravé poledne a nabízím také další muziku po 12. To bude třeba Lešek Semelka. Také Reddy Kirkham. A nebo Shakespeare's Sister. Tak hezký čtvrtek a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a co v pátek? No, bude nádherně, až moc, řekl bych. Jasno až polojasno, pravda, v horských oblastech. Při přechodné zvětšené oblačnosti čekáme ojediněle nějakou tu přehánku nebo i bouřku, ale bude se to zítra hodit, protože ty nejvyšší denní teploty budou opravdu hodně vysoko. 28 až 33 v nížinách Čech, výjimečně až 34 tropických stupňů Celsia.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
2: Bila, to dobré začíná u nás.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už máme skoro 2 minuty po 12. hodině. Pokud právě teď obědváte, přeju vám samozřejmě dobré chutnání a posílám Bad Boys Blue.

Věřím, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka,

0: Velmi zajímavé spojení. Marie Rotrová a s ní Jiří Bartoška právě teď dospívali na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásný čtvrtek s datem 18. června. Mimochodem, Česká republika je 13. nejmírumilovnější země světa. Alespoň tak to vyplývá z pravidelného žebříčku Global Peace Index. Pomyslné zlato tak to získal Island. Stříbro má Nový Zéland, no a bronz tak ten putuje do Švýcarska. Naopak na úplném spodku figuruje Rusko, které předstihlo i Súdán nebo Demokratickou republiku Kongo. Tak vás, míru milovníci, zdravím, přeju vám hezký den a posílám také další muziku. Za chvíli to bude třeba Lešek Semelka, také Kylie Minogue nebo Divokej Bill, no a chystám i další dopravní informace. Počkejte si na ně.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Jednou větou a tolik slov, panečku. Leše Semelka na vlnách Rádia Bonton. Já vás zdravím, přeju vám hezký čtvrtek. Koukám také po dopravě, mám tady několik problémů, o kterých byste měli vědět.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Ten první máme na dálnici D0 opatrně tady na 22. a půltém kilometru ve směru Ruzině D7, kde havaroval nákladák s osobním vozidlem. Na místě vše šetří policie. No a pozor také na D5 na 2,5 kilometru ve směru na Prahu, kde se střetlo vozidlo záchranářů s osobákem. No a i tady počítejte s komplikacemi, tak jezděte opatrně, nohu z plynu. Dneska bude venku vedro, no možná by to chtělo malinko ubrat a soustředit se víc na cestu. Tak hlavně šťastnou cestu vám přeju. No a muzika, ta už je na cestě k vám. Za chvíli to bude třeba Petr Kolář. Budou také Roxette a nebo Petr Muk.

0: Tak to byl Petr Kolář, kdo právě teď dospíval na rádiu Bonton. Já vám přeju hezký čtvrteční den. Dnes máme 18. června. Hlavně nezapomenout na Milana. Právě on dneska slaví svůj svátek, ale není v tom sám. Slaví také a to narozeniny třeba František Moravec. No, možná, když řeknu frontman kapely Tři sestry, Lou Fanánek Hagen, tak toho budete znát určitě, tak to je právě on. Takže přejeme jen a jen to nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, co si budem povídat. No a posílám také další muziku. Do 13. to budou třeba Passenger, také Michal David, anebo Shakespeare Sister na Bontonu. Tak zůstaňte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Česká hudba je doma na rádiu Bonton. Yeah.

0: Tak to bude Turbo na vlnách Rádia Bonton, půl minutka a je 13 hodin. Po 13. se přidává se svojí troškou hudební troškou do mlýna také Jirka Korn. Odložíme žál a dáme také jahodu od Miraj. No a přidá se také Robbie Williams. Tak hezký den a ať se vám Rádio Bonton opravdu parádně poslouchá, přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a jakže bude v pátek jasno až polojasno, v horských oblastech při přechodně zvětšené oblačnosti čekáme ojediněl nějakou tu přehánku nebo i bouřku, ale to by nám zase na druhou stranu mohlo zítra trošičku pomoci v tom osvěžení, protože ty nejvyšší denní teploty budou opravdu hodně vysoko zítra, 28 až 33, v nížinách Čech výjimečně až 34 stupňů Celsia. No a to už není žádná legrace.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Máme auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme
7: energie tohoto města.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
10: Využijte jak pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
17: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, milí bontoňáci, společně jedeme dál čtvrtečním odpolednem. Už za malou chvíli se na chvíli zastavíme u fotbalu. Ovšem, teď už je na pořadu dne další skvělá muzika. Oni se postará Chris Norman a s ním Suzy Quattro.

Sem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše.

0: Zdravím vás, bontoňáci, přeju vám hezký čtvrtek s datem 18. června. No, s trochou nadsázky by se možná dalo říct, že je tady den D pro český fotbal. Naši fotbalisté totiž právě dnes v 18 hodin našeho času nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. A půjde o všechno. Pokud chtějí postoupit ze skupiny, musí prostě vyhrát. Poprvé v historii bude zápas českých fotbalistů na vrcholném turnaji navíc řídit také čistě ženský kolektiv. Celkově půjde teprve o druhý takový případ v dějinách mistrovství světa po utkání Německa s Kostarikou na minulém šampionátu v Kataru. Takže, když se nebude dát koukat na fotbal, můžeme koukat alespoň na rozhodčí. Hlavně, pánové, držíme pěsti a fandíme, protože dneska to prostě musí být, tak doufejme, že ano. V každém případě jdeme dál také dnešním odpolednem. Za chvilku se podíváme za dopravou a také za další muzikou. Budou třeba All Stars Band a nebo Stevie Wonder na Buntonu. Tak zůstaňte s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Zavratné mega slevy!
10: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
11: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
12: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.

0: Stevie Wonder si zaspíval na vlnách Rádia Bonton naprosto skvěle, jako vždy, co si budeme povídat. A jak to vypadá s dopravou? No tam už to tak parádní není. Mám tady několik dalších problémů.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: No koukám, ten první, o kterým budu teď mluvit, stále přetrvává. Je to dálnice D11, ta Smolná D11, dnes 70,5 km ve směru na Hradec Králové. Právě tady bourali tři kamiony. Stále je to tady uzavřené. Odklon dopravy probíhá na exitu 68. Právě tady čekejte opravdu velké komplikace a zdržení. Pojďme na D0, další problém, který tady máme, 22,5 km ve směru Ruzině a D7, kde se stále šetří nehoda nákladňáku s osobním vozidlem. No a zamíříme ještě do Prahy, do ulice na Demlejnská, kde havaroval nákladňák s osobákem. Tak opatrně přeju vám šťastnou cestu. No a jakže bude vypadat další muzika? Tak o ní se postará třeba Robbie Williams, také Lenka Filipová a nebo Mirai.

Další parádní hudební lahůdka, tentokrát se o ní postaral Robbie Williams na Bontonu, a to přesně ve 2:45. Já vám přeju hezké odpoledne ve čtvrtek 18. června. A když se na ten dnešní den podíváme z pohledu meteorologů v pražském Klementínu, ano, dneska je sice horko, ovšem na ty nejvyšší teploty, které byly naměřeny, to ještě dneska prostě není. Ty tady naměřili v roce 2021, tehdy to bylo 33,9 stupňů Celsia. No ale my už se k tomu v těch dalších dnech možná budeme pomalinku, ale jistě blížit. Podobně jak se právě teď přiblížila další skvělá muzika, už za chvilku to bude třeba Shakira, také Jirka Korn a nebo Ilona Čáková.

0: Tak to byl parádně tanečně vyladěný Petr Kotwald na Bontonu. Já vám přeju hezký den. Minutka a je tady 14. hodina. No a já mám pro vás také výběr další muziky. Po 14. třeba kapela Činasky. Další na scéně Václav Neckář. A nebo Scatman John. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem, co jste s námi.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a se mnou ve studiu bude už tradičně za malou chvíli také naše kolegyně přes počasí, tedy Dáša Honcová. Co má pro vás na pátek, to uvidíte už za malou chvíli. Do té doby další muzika, tady už je Belinda Carlisle.

0: Tak to byly Eláni na Pontonu, já vám přeju krásné čtvrteční odpoledne. Jaký bude ten zítřejší, tedy páteční den? No už i vrabci na střechách si tvrdlikají, že bude celkem horko. Pojďme se na to podívat s Dášou.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát předpovědí počasí na pátek. A je to tady. Páteční nejvyšší odpolední teploty na většině území Česka budou vystupovat přes hranici 30 stupňů Celsia. V maximech tak naměříme 33. Budou to teploty ve stínu, ale v hlavní roli bude tentokrát vlhkost vzduchu. To znamená pocitová teplota, která se zastaví až u 35 stupňů Celsia. A očekáváme až 16-hodinovou délku slunečního svitu. Pouze na horách se bude vytvářet kupovitá oblačnost a vytvářet se tam mohou totiž i lokální dešťové přehánky. Buďte ve střehu, buďte opatrní, přes poledne se zdržujte v chládku vašich domovů a rozhodně se bude hodit pokrývka hlavy, také sluneční brýle a opalovací krémy.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do

0: 23. června. Kaufland.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu por betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu por betonových. Více na DEK.cz.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Na Rádiu Bonton právě teď zpíval Karel Zich, tohle byl jeho zánovní vůz. Když už jsme u těch dopravních informací, pojďme na další.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Tentokrát z našich silnic na dálnic, například D11, stále tady čekají to velké problémy. Na 70,5 kilometru ve směru na Hradec Králové bourali 3 nákladňáky, dálnice je tady obousměrně uzavřená. Doprava se odklání přes exit 68, no a podle posledních informací to vypadá ještě asi tak do 17:30, takže hlavně pevné nervy. No a pojďme dál do Českého Krumlova. Tady máme problém v ulici Obíšťková, kde havarovalo auto hasičů s osobákem. No a ještě Hradec Králové, ulice Komenského a 2 osobáky v sobě. Tak opatrně, šťastnou cestu přeju. No a muzika Chinaski, The Police a nebo Anaka.

0: je mi nejlíp.
1: Tak to byly Činasky a jejich Dvě srdce Vejpůl. Já vám přeju krásné čtvrteční odpoledne. No a vítám tady Markétku Majerovou, moji milou krásnou kolegyni. Dobrý, polkni si, Markétko, v pohodě, já ti klidně ještě vypnu mikrofon, jestli
2: ne,
1: chceš.
2: Ne, v pořádku.
1: Už máš polknuto.
2: To ví, že jo.
1: Markétka dneska zobe. Celou dobu už tady sedí tak hodinu a neustále něco zobe.
2: Protože jsem vyčerpaná, protože jsem ráno už ve 8:45 byla v táboře.
1: Ano, protože musím říct, hurá, a přece se točí.
2: Ano.
1: Teda ono už se dotočilo. Co pak tam bylo dnes? Máš tam nějakou perličku z natáčení?
2: Prosím,
1: nějakou tu veselou historku, jak říkáme my.
2: Nádherný srub, ve kterém bydlí spisovatel, který napsal ten scénář, podle kterého byl udělaný film o psovi Gump. Takže jsem zase viděla Gumpa.
1: No jo.
2: K němu se nesmíš přiblížit, víš, on strašně žádlí na toho pánička, takže ty se musíš tvářit, jako že toho psa nevidíš.
1: Jo.
2: A v tu chvíli se k tobě začne lísat. Ale jak k němu jde, že ho chceš pohladit, tak by tě zabil.
1: To jsou věci, no. Panačku, vole.
2: A pak jsem se řítila ke Kateřině Žbirkový na zahradu a seděla jsem na lavici, kterou měl Miroš Biro moc rád. A bylo to tam takový jako roztomilý.
1: Ale tak očividně ti kačka moc k jídlu nic nedala.
2: Ne, ale vařila vynikající kávu. Já jsem se nestihla najíst, protože jsem si to naplánovala ty přejezdy tak, že mi pořád chybělo 10 minut a nemohla jsem zastavit ani na vyčurání.
1: No tak rozumím, takže v každém případě to je dobře, že se natáčení povedlo.
2: Ano, povedlo.
1: Ano, budeme se těšit na další díly.
2: Ano,
1: no a vy se těšte na Markétku Majerovou zcela naživo tady u nás na vlnách Rádia Bonton už od 15. hodiny. Já bych si dovolil vzdálet teď a zítra zase se přidálím sem.
2: Bacha, vedro. Venku
1: velké
2: vedro. Velké vedro.
1: Velké vedro být?
2: Ano, velké vedro být.
1: Zůstat v Praze?
2: Být
1: v práci.
2: Opatrný. Hodně vody sebou mít.
1: Dobře, tak jo. Takže opatrný být, hodně vody mít a Markétku Majerovou a s ní si klidně snít.
2: Oh.
1: Ach.

Miroslav Žbírka na rádiu Bonton 10 vteřin před 15. hodinou. Já jsem dneska v poledne byla na zahradě Miroslava Žbírky. Pořád je tam úžasný anglický trávník, který miloval. Pořád je tam lavička, ze které měl výhled. Vůbec je to tam celé neuvěřitelně romantické. My si za chvilku ale už dáme Petru Janů.

0: a Barbra Streisand. A v noci bude zase tepleji než včera.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Noční teploty totiž vystoupají k 18, místy i k 19 stupňům. Ale až když překročí 20, tak je to tropická noc a to se stane teda v sobotu a hned na několika místech naší republiky. Už zítra ale můžeme čekat polojasno, odpoledne oblačno, sem tam přeháňka z vedra a teploty 28 až 32.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné, velmi teplé čtvrteční odpoledne vám přeji, máme 18. června. Pokud někam jedete autem, mějte vždycky v tom autě vodu, protože ve chvíli, kdy uvíznete v dopravní koloně, tak vám bude vážně ouvej. Je tam přes 30 stupňů, tak to prosím nepodceňujme. Za chvilku se podíváme na to, že se dneska slaví Mezinárodní den pikniku, kde to vlastně vzniklo a proč pikniky se původně pořádaly uvnitř. A další zajímavosti pro vás budu mít, ale teď je čas na Mňágu a Žďorp a začíná John Paul Young. Hezké odpoledne s Bontonem.

Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo

0: pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
6: Děkuju!
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
14: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Speny.
15: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
16: Krásné odpoledne s rádiem Bonton, 15 hodin 22 minut a slaví se Mezinárodní den pikniku právě dnes, 18. června. A kde pak se nám piknik vzal? Původně se tento výraz používal jako označení skupinky osob, které večeřily v restauraci a přinesly si vlastní víno. A piknik měl ve svých počátcích úplně jiný význam. Až do Velké francouzské revoluce v roce 1789 byl výsadou aristokratických vrstev a šlo o velké společenské akce, které se konaly výhradně uvnitř. A Velká francouzská revoluce nepřímo odstartovala i revoluci piknikovou, protože spousta aristokratů se rozprchla do celého světa a snažili se udržet navyklý způsob života, a to včetně pikniků. Ty už teda nebyly tak honosné, ale zároveň se veřejnosti otevíraly královské parky a kouzlo pikniků poznali i méně majetní lidé. A pikniky si posléze oblíbily i střední vrstvy, a i když to nebylo tak honosné, tak šlo hlavně o to strávení společného času venku s dobrým jídlem a vůbec jim to nevadilo. Tak za chvilku si řekneme, co si na piknik rozhodně nezapomenout, a do té doby třeba Xindl X, hezké odpoledne.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Rádio Bonton doprava.
1: 15 hodin 30 minut, pozor si dejte v Praze na jižní spojce, je to ve směru do Bráníka, za odbočkou na Vídeňskou, před odbočkou do ulice Na Strži, je dopravní nehoda, takže tam určitě počítejte se zdržením. Na mostě Barikádníku jsou taky dvě havarovaná vozidla, jenom se tady marně snažím vyzkoumat, v jakém je to směru. A je to ve směru na, do centra. To znamená, pokud jedete z Prahy 7 a najíždíte na most Barikádníku, tak se taky připravte na zdržení. A kamkoliv jedete, jděte prosím opatrně a hlavně mějte v autě dost vody, napití, protože je vedro.

0: Krásné odpoledne s Rádiem Bonton. Je 18. června, tedy Mezinárodní den pikniků. Už jsme si říkali, že až do Velké francouzské revoluce byly pikniky výsadou šlechty a že se konaly výhradně uvnitř. Dneska to znamená vzít si deku, ta by měla mít ovšem ochranou spodní vrstvu, aby vám prostě od země jste se nenastydli. Proutěný piknikový koš, pište si co do něj, nádobí, příbory, skleničky, ubrousky, koření a taky jídlo samozřejmě. Na jídlo se nesmí zapomenout. Strašně dobře funguje to, co se dobře jí, buď smažené mini řízečky, plněné bagetky, omytá předem nakrájená zelenina, koláčky, no nějaké to vínečko, vodičku, jako bacha na to, je tam vedro, jo, tak pozor na to víno. No, a minimálně jednou za rok si prostě udělat jídlo s přáteli venku. Kdy jindy než zrovna 18. června na Mezinárodní den pikniků, teda pokud dneska nejste vybaveni, tak si ten piknik klidně udělejte zítra, pozítří, je to fuk, pozítří už bude tropická noc pravděpodobně, taky se má sledovat předpověď počasí, jo? To dá rozum, abyste někde nezmokli. Tak to teda musím říct, že pokud vyrazíte dneska, tak vám to nehrozí. Pokud vyrazíte zítra, sem tam může být přeháňka, ale to už je vysloveně z vedra. To samé v sobotu, v neděli, v pondělí, v úterý, takže jako doba na pikniky jako stvořená. Pokud vyrazíte, tak si to pořádně užijte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.

0: Bonnie Tyler na rádiu Bonton. Chvilku před 16. hodinou, po 16. už vidím například kapelu Lucie.
1: Ukradený sáně, zapálený pláně, Leninova pleš.
0: Taky Katarínu Knechtovou. Nebo Phila Collinse. V noci bude teplo a zítra bude vedro.
2: Rádio Bonton, počasí.
0: Tak by se dalo ve zkratce popsat, co nás čeká. V noci teploty od 17 do 19 stupňů, zítra jasno až polojasno, pak sem tam možnost přeháněk, ale z vedra, protože nás čeká 28 až 32 stupňů.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
8: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
2: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, je 16 hodin na 2 minuty k tomu, je 18. června, venku vysoké teploty, v příštích dnech pořád větší a větší, takže jsem se rozhodla, že se budeme věnovat tomu, co pít, kolik toho vypít, abychom nebyli dehydratovaní a co dělat, když už se nám to stane, protože tam už nám samotná voda nepomůže, jak jsem tady teď zrovna zjistila, takže za chvilku se s vámi podělím o tyto informace a do té doby třeba Ace of Base, Dido, anebo Hanička Zagorová a Petr Rezek. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: 16 hodin 22 minut, krásné odpoledne vám přeji. Venku je teplo až vedro a bude v příštích dnech pořád vyšší a vyšší. Takže čas mluvit o dehydrataci, respektive o tom, jak jí zabránit. Musíme pravidelně pít a pít víc než obvykle, protože prostě, když je vedro, tak té vody spotřebujeme víc. Ve chvíli, kdy dostaneme žízeň, tak už je pozdě. To už ta dehydratace probíhá. A samozřejmě, že má různé projevy od toho, že se přestávají tvořit sliny, takže sucho v ústech, pak si vyplavuje hormon, který dá pokyn ledvinám, aby zadržovali vodu. To znamená, že už se nám nechce jít ani na toaletu, moč nám tmavne a někdo může mít problém s mluvením, polikáním, může se objevovat bolest hlavy a v tu chvíli jenom napít se vody prostě už nám nepomůže, protože tělo ztrácí elektrolyty a ty se právě vodou ještě víc naředí. Takže je dobré buď pít sportovní nápoje s vyšším obsahem sodíku a když je nemáme, hráme se pro ně neplácat někam do krámu, tak přidat do vody trošku soli nebo trošku cukru nebo pomerančovou nebo grapefruitovou šťávu. A té tekutiny bychom měli, když už to mlítáme v té dehydrataci, vypít zhruba 150 až 300 ml každých 20 minut. A tělo se tady z toho stavu dostává 45 minut až 5 hodin. Takže na něj nemůžete spěchat, jo? A pokud byste se napili hodně vody a z toho se vám udělalo špatně a začala se vám motat hlava, tak už potřebujete lékaře, protože v tu chvíli lítáte v něčem, co se mi tady ztratilo, už to neumím vyslovit, ale potřebujete už speciální fyziologický roztok v nemocnici podaný pod dohledem lékaře, protože se může jednat o hyponatrémii. Takže rozhodně to nepodceňujte, pijte dost, pijte průběžně, ať se nedostanete do všech možných projevů dehydratace a za chvilku si řekneme, jak pracovat s našimi domácími miláčky, myslím tím hlavně se psy. Ale do té doby třeba Lucka Bílá nebo Alvaro Soler.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Zavratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Club Card a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
9: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
10: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.

0: 16 hodin 49 minut 18. června, venku teplo, v příštích dnech až 35 stupňů. Už jsme se věnovali dehydrataci a jak jí zabránit u lidí. Teď se podíváme na přehřátí organismu u psů. Je jasné, že tady v tom vedru, a doufám, že všichni pejskaři to ví, že na procházky jenom brzy ráno nebo fakt večer, a dostatek pitné vody po celý den, protože jinak tomu psovi je prostě zlé. My se jako lidi potíme celým tělem, psi se potí jenom tlapkami. Si vím, jaký mají malinký proti tomu tělu. To je strašně maličkatá plocha. A ve chvíli, kdy máme psa v bytě a odcházíme do práce, tak máme tady v těch vedrech zavřít dveře na balkon, protože to sluníčko ten byt vyhřeje. To je prostě peklo. Zatáhnout žaluzie, všechno zavřít, nechat ho volně se pohybovat po bytě a mít tam dostatek těch misek, jo. Další věc je převoz autem. To auto je prostě past. Ve chvíli, kdy chcete do toho auta nastoupit, tak předtím pořádně vyvětrat, vychladit to auto a hlavně toho psa nenechávejte ani pár minut v zavřeném autě, v tomhle z tom vedru samotného, protože vnitřní teplota se prý umí vyšplhat během pár minut až na 70 stupňů. Ten pes se prostě uvaří a nebudete mít psa. Ve chvíli, kdy vidíte nějakého psa zavřeného v autě, okamžitě volejte policii a jako neotálejte, protože tam jde o minuty a ten pes prostě nebude. A když je pes hodně rozehřátý, tak se k němu máme chovat jako k sobě nebo jako k dítěti. Prostě nepustit ho na volno, aby si skočil do nějaký ledový nádrže s vodou, protože dostane šok a zase nebude pes. Takže přemýšlet nad tím, myslet na to, že ten pejsek se pohybuje těsně nad zemí, kde je to vedro největší, asfalt je rozžhavený a v autě i pár minut může být úplně fatálních. Tak ať všechno ve zdraví přežijeme. Jsou to Rajcet Fred.
1: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Michal David na rádiu Bonton chvilku před 17. hodinou, po 17. například Dalibor Janda. Taky Olga Lounová. Pecha Boys. V noci bude teplo.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Ano, teploty 17 až 19 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne sem tam přeháňka, samozřejmě z vedra, protože čekáme 28 až 32.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
2: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře.
4: Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
7: Bila. To dobré začíná u nás.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Stavebniny Dek přináší megaakci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
10: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne s rádiem Bontony, 18. června, čtvrtek, svátek slaví Milanové, tak se na ně za chvilku podíváme. Do té doby třeba F.A. David, Jana Kirchner nebo Laura Brenigen. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: A vy disponujete obrovskou vnitřní silou a kráčíte neochvějně za svým cílem. A k jeho splnění využíváte fakt velkou řádku užitečných schopností, kterými jste byli vybaveni. A díky své vitalitě a humoru býváte mezi lidmi velmi oblíbení. A během života dokážete ke všemu nahromadit značný majetek a zabezpečit tak svoji rodinu na dlouhou dobu. Výborně se uplatníte ve sportu, v žurnalistice, v politice a všude tam, kde budete pracovat s lidmi. No tak Milanové, k tomu není co dodat, snad jenom všechno nejlepší a hezky si svůj svátek užijte.
1: Hezký den s Rádiem Bonton.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800

0: 800.
1: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů. A nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.

Kateřina Marie Tichá na rádiu Boton, hezké odpoledne. Tak máme 18. června, je mezinárodní piknikový den, takže doufám, že na dnešní večer máte nějaký pěkný piknik připravený, nebo si ho ještě připravíte. Když to nestihnete, nezoufejte, hlavně si dnešní večer užijte. Markéta Majerová se na vás těší zase zítra ve 3 a teď vás tu nechám ve společnosti třeba Jirky Korna, bude taky Lenka Filipová, anebo London Beat. Tak hezký podvečer a večer s Bontonem.

0: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
1: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

budu starým mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

budu starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

nad loktem, je to dávno. Třpitivou slzami potem, já přikryl tě svým šepotem.

0: Radio Bonton.
1: Výkroči na světě nebe vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci. Vím, vím, že čas smutku snad přešel.

Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Centrální banka poprvé od loňského května zvýšila základní úrokové sazby na 3,75%. Bankovní rada centrální banky vidí v české ekonomice převažující rizika ve směru vyšší inflace. Čas, který stráví Češi denně na sociálních sítích, se letos snížil o 6 minut na 137 minut, tedy stále je to přes 2¼ hodiny. Neznamená to ale, že by Češi sítě opouštěli. Méně aktivně na nich ale hledají, komentují nebo publikují vlastní obsah. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si tak zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. A v pátek bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách, hlavně na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Šéf hasičů Vladimír Vlček odvolal ředitele Ústavu jaderné ochrany Tomáše Dropu kvůli školení čínských expertů. Zadal i kontrolu ústavu, který spadá pod hasiče. Velká Británie poskytne Ukrajině nové zbraně a vojenské vybavení v celkové hodnotě 750 milionů liber. V přepočtu jde o 21 miliard korun. Fotbalisty Jablonce posílil záložník Roman Horák. 21-letý hráč přestoupil z pražské Sparty a podepsal víceletou smlouvu. Severočeši o tom informovali na svém webu. A v pátek bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách, zejména na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů.

je častíc na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit,